0: Lipa, lipa, chvála. So, ja myslím, že temo se od Viesty po Pujanskoj ciesti.
1: Thank you.